Dobrý den, jsem Cedric Gervais in Chris Willis. Would I Lie to You za uvodu tretí úra v nalivaniu samo še več glasbe brez nakladania. Malo z nami BTS, Swim, predtým Issa, We Had It All, najprej pa Fisher, What a Life, featuring Florence Armand.